Ludzie. Weronika Kalin, Nutschcena, Heiterbische, Hutschnako, Operatia, Muschpreitschus, Sapskim, Rosbassu, Märchen Wenk, ihr Text, Napisau, Anidom Zio, Djewachu, na Melodie, Sudo, Gregor, Tauchert, Soler, Friedrich Steinke, Adamian Ketteler. A ja gaj šeto palanas nedjelo zvučeni, gaj šeto s tradicijo, man mitko, sa vas krutki pšelat povestču tydenja. Nowe dvoru v obko Trajbicach so vod turistu a domorodnih derepši vozme. Gaj šrekne nami čelka Angela Frenzlova, maja mjeste mižo na 500 rozdjelnih produktov vod cicici zavodu a producentu z naša regiona. Nemo častvih dvoru, mjestru im skrustčic a huska poskičuje tam tež mjaso i tvore zvojerec, a vod najnošo mjestru im težu kolodu ze zlišče pola grudka. Na beach volleyball rožinče je minenu ponželu. Prini raz vjace mostvu pšivač bieše mjestnu cjomcu, kam dobehu cilu odprajč, dokež bie hižo 20 mostvu na štafle rozdjelene. Jutce večo netko je finale. Letuši je beach ture mođinske redakcije zatkule. Horcota a suchota přinesete rybarjom horni vůžice vůjke čeže. V hůznici Balanijské je hižo 5 chatů cíle bez vody, to dla doběchu tam ryby tež do druhých chatů přesadžič, a kež nám na naprašovanie tam zdjela běží z okolných ryby tež lědma hišče vody do chatů, tak zovinných metr vody pobrachuje. Tež chaty pola Rakecu, jenož hišče popovne, Lipiču pola Radvoria je to runia malo vody chatách, tam pak z malé šprivě hišče ništo do nich čeče. Radvorska gmina smije nitko dola do energijového trústva vítaj zastupič, vodem je vesanostka sredu gminsku radu informovala. Tute loni založene drústvo chce Radvorsku gmenu same ze čupfotu a energiju zastarač. Hižo na 70 vobydlerju je drústvo miestem přistupivo. Tež gmena sama to netko čini, dokež budu so je komunalne tvarenja do runja drústvo i seči přizamknič. Votem hač smie gmena s cvatekomu drústvu přisvušeč, knježachu zajšvých mesacach na zaredach budušenja adrešan. Šelak gmenina. Priniserbski prozdninski kemp budeske župe Jan Arnošt Smoller je so pjatk zakončil. Štornače dječi starobe mes 8 a 12 letami je vodminjene nedjele v poci, vodeče v podpice přebevalo. Županka Lenka Tomasova praje, zo su hordi na to, zo su moli še poskitki, tež voproče sapse převesč, šako bihu v obdjelnice šice mačano rečni. Prozdninski kemp je budeska župa Romadze s towarstvom šulskih domov na kraju zariadovala. Mezinarodnu rizbarsku dživorničku při Miłoczanske skale lica neodmeja. Towarstvo Kamenak pobrachuje za to bojca trimnych spichuanskich penes, štož odpoveduje 20 sats eurom. Tak předseda Hubert Lange. Zoso šitke spichuanske prostve nepřizvola, to je so towarstvo Hagle Gunz Julia z Džiliwo, jako by dživornička hižo planovana, a zvomilcami šitko zriadovane. Šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu je štvortk na přeprošenje za poslanče CDU sakskim krajnim semje Elen Jenčec sapske medije vopitao. Sapskim rozvosu informuješe so vo programje a zvurazni pšitim svoje vopdživanje za mnohotnost sapskih poskytku v MDR-u. Do toho vopita šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu redakciju sapskih nuin ako tulsko posuha. Ze serbskim derbijom startuachu začerovšim pjatk do nové koporske sezone v okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Krusčice s novým trénerom Valdemarom Adamovičom vítaše k zazběhe amtirovaco do bečeria okresného pokála Soku Rajbicu Hoki. Klasu níže je Rajna Doba 2627 ze Serbsko vida tež zajímavá v okresnej Lize štafle 2. Sú nimo Radvorčanu rezervy SJC Lieca tež sa so pančičenio Marijine Viezde a po postupie tež nebylčenio zastupení. S tým vúraja biehu sezóny dohromady 12 serbských derbiu.
A poladamy jeszcze cele skrótka na wietro, cele wulkotna wiec, tu we mieście znamieńcza jest o zapoczęło trochę deszczować, około jednaczej są to deszczak lepsi prajili, a potem biegu popodnia za so słunczko wuladamy maksymalna temperatura dżęca 25 stopniów.

Všetko dobré a veľa veselá všeme, so vietež Nováčkam. Nováčko je šest sábskejš základných šulov budeského okresa svedčachu však na čerovšej soboče pri horcích temperatúrach svoj šulský zastup. Dohromady kodži na 140 abicíníkov v 7 riadunách na sábskejš základných šulách júdce po takým prýný raz došle. A nebude to hižo tak horco ľube džetči, kaj sem preda hižo skrutka naspomniva. Ježo dženca sa čujom nepříjomnišo bude a natribne dešť smieso příroda potom dre dešť. Nic jenož dženca takhle mal kúsk, ale vod júciši je punžel potom čím viac veselič. Vodňo zmijeme příhodnem týdženju takhle temperatúre mes 25 a 26 stopnemi. A ešte vážna informácia za tých starších a väčších nováčkov a ich přijest do internáta Sábskeho gymnázia tu Budešine. Tutom bude dženca od 18 do 21 hodin a júdce po vúčbe na podvýmaj so vodmi potom za nových vôbedľariu Zahajenská zromačízna, na kotrýž miu so tiež kúždy v občilič.

0: A když on stál před brigádou, no aj, on je byl krutý, dorazný, ale on je tež, když jsou potom v úpravě byli, no, tam je on s těmi hulcami, co se učinil, co s nimi měril a tak. A tam je on opravdu jen jiný, jen pořádný člověcký pača, tým šulerem namakal, abo měl a šulere tež jemu.
1: Runje sme svišeli prinju serbsku kulturnu brigadu. Pod návodom Achima Brankačka v narovanju z leta 1958. Jako by kôr hižo 5 letov navjedoval. Když tute narovanje svišu, nebych si myslil zo spievať u šulský kôr modostných. Kvalita kôrového spievania je kytro vysoká, ač runješ jeho ženie zeznal nesem, myslu si, zo je tuta kvalita za služba Achima Brankačka. To mi tež viac vo ním jako vumilská a dirigentská vosobina praj. Dokež bezviesti je krutosče, nie taký nivo najskierie možné. Nímale cíve NDR-ský čas je vun dirigent kora brigády byl a viacore generácie šulorov vumilsce voblivoval. Za dorosčeného človeka je také kultúrne dživo, drude samozrozumlivé, za modostného pak dávno nic. Tuž byše Brankačkve vesti mierie převožová. Převožová mies generáciami a mies staviznami tučasnošču a přichodom. A to so jemu hačto vysoké je staroby rádžeše. Ale junu ma so šitko skončič.
0: Hače si von to sam přicpil, to ja môžu ťažko prajč, ale začúval juju, to je on tež prajú, že on to začúva. No za ten starobný rozdiel, no za ten čo väčšie a väčšie odve, no. A ty štede sú ižo modostní, naši byli a vundi bol ve džirovej starobie, doby jen prajč, no, aj. A potom ešte toch modoch tam bylo, to jen začúva, vunceli ešte tiež.
1: Ale ač runieš je potom 1988 dirigentský kiešk brigády na přichodných dále dal, nie je vun zvisk ke kore, že nie celé přetornil.
0: Po zmene, abo ve tutem zmenovom času, je Bogna Korenkova mila jen čas brigádu. Ja viem, že on tam poradžoval, potom je bola celé krotko tiež Görlichova, ja on poradžoval. A poradžoval je on potom tiež Friedumana Böhmu v osebe ve Vúbielku, abo ve zestave programa.

0: Čím dlje pak so z osobinu Achimom Brankačkom zabieraš, čím jenie hodži so za jeho opisanie jiničce zapšieče koruje navoda, abo dirigent, abo vúčer.
1: On je stavizne, on je takáž hudbu, no on je v učbnice písal. Kajž ten je napríklad, Jule, no direktne tute srbske stavizne, ktoré sú sa užúvali ve učbe, to je on najprv imo do převrota písal, a potom je on po převroče 2.90, 3.90. Na moju prostbu je také dokumentácie roma, že zestaječ za 1-12-letník za kurs, dokáž je so cukovne vážne hudby je so zmenilo. A ve srbštine mu nesmo mali dokumenty niče zromadžené. No, srbske dokumenty, ktoré sú vážne. A to je on potom tuto hudbicu za 1-12-letník spísal.
0: To pak je jenož jeden příklad, když dalše hudbnice nastachu na jeho iniciativu a z jeho pěra. A tyž ve srbským kulturnom archívie nadenžeš skoro 100 zapisků pod jeho měnom.
1: Abo například, když na těch velkých staviznách, no, kde si pomysli, no, to je nedělo Srbského instituta. To nesou stavizny Srbů, to je výšpovo instituče. A jo, je ze srbštího Achim Rankačk. No, on je nimo svoje hudby, nimo těch korov. Je on ještě, Jule, na hudbnicách dělal, takým vědomostným sobou dělal.
0: Tu již měli ještě opisovaný auto a vědomostný sobou dživače dodač. K jeho najznačišim publicistickým dživam slušam je zdrojim biografia Bjarnata Krauca. Je to hoberský naval na narokach. To nemôžeš celé sam zmištruvač, za to trebaš čvoviesku a dušinu podpieru. A tu je dostal od svojej manželskeje Moniky.
1: Jeho žena je mu krbet svobodne držala. A ona je jeho tiež ponúvala, alebo ja viem sa dopomínať, když sú všelaké vopomnenské dny boli, no, hej. To on přišel druhé my na probu toho a toho máme mu opomínat, po takým to máme za toho a toho jen zpěv nazvučovat, abo nějaký program nazvučovat. To pa nie od něho přišlo, ale od něje. Ona je měla tu srbskou protoku ve vůle. To by se

0: Achim Brankač kieso čas svojeho živenia vo tu serbsku vec, vo serbske vumiostvo a kultúru, vo sebe pak vo dále dáče serbske duše na příchodné generácie staral. Na jeho iniciatívu staj so napríklad studentský kór, kajž tiež na jeho ideju centrálny kór domoviny, pozdíši kór Budešin založivoj. Štopak je vun ve příchodných generáciách vopravdže zaostajú?
1: Ja si myslím, tun zahorenosť a tun ľubosť serbskému spieve, serbskej kultúre, serbstvu docela. Also to je bolo šon ešte štešie vun zaostajú, ešte štešie dále tak v tých brigádnikách, alebo potom studentách, tešie vun studentský kór napríklad, potom založil, no aj štešie vun tam dále dal. Also to sme ja česvičená za to. Zo je to, to, što ešte dále skutkuje.
0: Štopak vun ve kujždem z nás v osobinsce zavostají, abo snano samotýž nic, nech si kujždy, kýž je ve nekajkej mere z ním činič miel, samotmoví. Jasné je, ište dženca čerpaja serbsce viedomostnice a staví znárjo korový dirigenča a vúčerio z toho, što ešte Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil. A runie to je snano mala ironia ve sebi. Muž, kýž je so čas živenia o to pracoval, zo so dopomnenky druhých nezabudú a na příchodné generácie dále dáža, zaostají sam v obširné zaostajenstvo a myslenie.

0: Mała wes zejce při vulke statne droze esta a jeden sveči tutech dniach jubilej. 657 let zobu prinjemu razy písomne naspomnena. Přichodnu sobotu 22. augusta chceža vesnjenjo tole vosvečić. Zejčan Juri Špitank so hižo dawno ze stawiznami svoje jesy zabiera. Jes časovými svědkami rečau, zbiera nuinske artikle a stare fota a vedže kroniku. Hižo do svedženja je ve rozmowie z Moniko Gerdesuj małe dolat do bohateje zajšvostče vieski dał.
1: Zejce buchu najskirie jako rodzinske sydlišče założene, kajš Juri Špitank rozkvadže.
2: Prvni kroč je viso meno Zejce, cínače je na 50. Tedy bychu beč buru tu. To bylo tak zvážno. Telesarské sydliště jsou maximálně až 9 statok byly. A tam je jen bůh, když jsem ten komando měl, když jsem ten vůdc byl divěcký. A potom, já jsem z Rejovíku potom volil všetce. Oni jsou při vodě bydlili, zjistili, že to třetí mokrá uža byla. Za náš čas, že tam ze studna voda běžela někdy za 5-6 metrů níže. Jsme byli zejca v 4 chate, tak se ta voda se zase mohla hromadit, ještě velké bylo, a když velké kůžovalo. Ale to jsou městě musli. No. Někdy máme ještě než jen chat.
1: Koščanská farská kronika může dať dolat do zejčanského obydlerstva, ale hakle po 1603, dokud tedy je vohin faru kompletně zničil a znější dotalné zapisky.
2: Další ličby jsou znáte od 1603 a to jsou byli tu zejce 11 katolíkov a 13 evangelských křesťanů. A 2023 se nalič

0: Ja, Jöča Cicu vas obo, vas ma Cicu katolske hajena evangelska.
1: A hišče nešto zejice v uznamenja. Byl neš jenoš 12 statokov mili.
0: Je bila ta stará droha. Ta stará droha je paralelne, te droze pod Kruščic via regia bežala. Když se ta via regia potom okolo 15 zmenila při naše končine, je ta šišla pod kloštra Svinarnu a sreč polov jsou se te dvě droze trikili a to šlo potom dále zejce, lejno, pričece zase na strunu borš na tu starou čaru, dokud tu ne krošťanský konci a hubi nebo a když najskej je mokré.
1: Po vanej droze do světa činěchu tyž moži zejí činio, když buchu pozdíšo kytro znači, vo sebe jako měšnice.
0: To zajímavé je, že jsou od zejíc ve 18. a 19. letstotku 10 šulcov ve Praze študovali. Já byl jenom ten Jakub Šuba, ten měl v svém času tam prezes byl a já hukoval ten srbský seminár s financiálně velkým darom. To jsou všetce problémy měli tam s penězami, ten seminár. Ten měl ten skoj zajšel a potom měl ten Šuba a potom druze ještě, ty peněze dali.
1: Další svávny syn Zejíc narodí se v 1825 a docpě starobu 70 let.
0: Jakub Buk, ten byl krátký čas ve Vůčově Budešině a potom fara při dvorské církvi ve Drežanách. On je 5 šritšov obkležel, francouzce a polsce tam předoval Čechám tež ve Drežanách.
1: Zemrie na západě Němskije, když by hojeně pytal. Vatikanský diplomat nímský Eugeniu Pacelli pozdější bám Špius 12. pobys krutka polaných.
0: 1921, to je znač první raz nuncius byl ve Sarbách. A u něho zejci jako první opetal, u něho se tu převraštil.
1: Prede hač jeho korejta, převodžaná od 12. kšížerju, dále do kloštra Marinie vězde doveze. Vážny dyb ksy by korčma, když se nážel posledních vojenských dňách 1945 odpaliła. Tola do toho by oblubované zetkaniščo, nic jenož za kvasarjou.
0: Ve zečanské korčmi jsou se črije předávají. Tam by byl jen, když v 30 letách črije předávají. My jsme měli tež při korčmi tankovňu za auta v motorské.
1: Zavisče je ve voni korčmě dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužemi debatoval.
0: Jakub Špitánka tež byl ve Sakském sejmě jednu periodu a potom zase volbu byli, dále byl, ale ponošišo velkému škandále. On se zasadžal za srbskou školu ve Kroštěcách. Tam je byl hodně jen školský program a to poměrně nemský byl. Cíci. A každého Zvone ve Kočmě, po Venkec, na Rumaže seděli, to on tam svaril na to, domnilovalo, no. A tam se vysli ľudí okroštěňo, búja, samozřejmě občačestva. Do kamenca NSDAP tam tu věc zapodali. Zvon takrec svaril na Němčinu, tak to nebylo, nebo zasadžal to na srbštinu, co, ve té šuli.
1: Jako se druhá světová vojna, kotruž by Němska naškarava do Němskije na uročí, tyž zejíčenio Čapjachu. Dňa 20. a 21. apríla 1945, jako počaso fronta přiblížovač, staj dvaj v obydleri Zejíc svoje živinie přisadživoj. Moda mač Maria Nuotnua a jeje nan Juri Rieda, a to sta so takle.
0: Nemce dvaj vojáka, jsou se s motorským a podlanským vozom, jeli jsme Leno, mezi Zejcem Leno. A tím se ty vozy napříčili, přijechali a ty se uskočili, se zdrožili, uskočili, že se voza von, ale z motorska léčili tam záde po nás. Tam jen bylo zacelené a tam jo se zjistil, že skvěl. A šitem je šišel celince a ona, kočmarka jo, Maria Novotnova, je byla po Jakuba šetce, se zjistil do pince skvěvač. Keži stala kulka žiliča přes kuhunské okno, důl je šetcelivá, tak keži stala do voda, bo byla tak rec nedom pomoril, no. Na druhý den, ten rozsledník byli a pan Cune po ľudí a tak za časníkom Cune po Režic byli, jich nám tam paskodele Žižo a on kšel Pavel. Pavel, daj ten časník, a tomu žádnec nemil, dokud znamen druhý rozsled, ten časník, on přece to zacelil. No.
1: 7-letný synk zacelený je korčmaky, je potom po lepší v úzných Kroščicách odrost. A veľa viace polských mačerů je týdžin pozdíšo, přes bitvu. Pola Zejíc svojich synov zubilo.
0: 627-20 sú prišli nemské vojska od Budešina od Lina a od Časec. To sú vojska byli, kde sú naposmíram pravoučaní, ale sú so potom vročili feldmaršal Černo, je co do Berlína sobou hukovač. A to sú sa Jozef s tými Polákami trichili. Tak za to veľké vojano bolo, sú sa nekak 500 vojských vojakov zemreli to.
1: Celé malo polských vojakov je vúčeknulo. A tola sú šo za svoje preživenie činili, čeho šla je so jaca hač pojca s zničiva.
0: A te Polaky sú za cvý vúkovač a šitem sú ne zejce zapalili. Za buhone tem kúre sú boli po starom puču, da sú vynanek vúkovač. Při tem veľkým vojenu sú nekak 5-60% tvareno v zejca sa zničili.
1: Po vojnie započachu zeji činio najväčšie škody v odstronieč. Nedzívajce to, že sú zejice vopravdže mała vies, maja dženca tudy dvaj ratarskej závodaj a 4 remesva svoje sedvo. Na vonem miestne, kdež je niedoraz korčma byla, stej znova oáza gastronomie, vo sebe zakvátnych hostčí.
0: A netko mamo jen imbis ze denorami. Ten šéf ja ze Strokovskej jen kolda. Počne. Te sú ja zaujímavé ľudia, a oni sa tiež angažujú sa za srbskú reč trochu. Všetci sa kúždom praví Bože mi a ďakujú a tie Nemce go nevíš, až to tie sa mňa za tým kordu pojeda. To ma tiež na tešotu stojí, záda prudku srbské, s tým Bože mi a ďakujú.
1: A plánuje sa hižo celé konkrétne Noa Vukovanská stráža v Zejicach. Zejice, malá ves se zaujímavými staviznami. Přichodnú sobotu má so to svedčiť.
2: Aj, a svešali z čeruny rozmovu se s Jurijom Špitankom. Ve rozšerenej forme namakáče kompletné vysovanie na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a ako podcast v ARD Sounds.

A ja miestem, ja so svonškot uvemešte tešno za so vudrap bauer štešak. Vabis nano tešno nekajki mini vulit se svojbo s tohašemi přečelemi. Nedom bude napojený to svešiče delnosrbski program Bramborského rádia RBB. A juc ráno od 5.6 pak znova honjosrbske rádio zasvědče v tem zmysle. Bože mi a nadal, vjano nedelu, přeje vam Blanka Funcina.

0: Der Staatssekretär im Außenministerium, Chester Bowles, hat heute im amerikanischen Presseclub hier in Washington über seine zweiwöchige Reise in Asien und Afrika Bericht erstattet und hat dabei besonders über die Eindrücke gesprochen, die er von den Staatsmännern in einer Reihe dieser Nationen in Asien und Afrika in Bezug auf die Krise um Berlin gewonnen hat. Auf die Krise, die sich in diesen letzten Tagen durch die widerrechtliche Abriegelung von Ost-Berlin durch die Kommunisten so gefährlich verschärft hat.
1: Tak, když jsem měl klebeho píša po leta, to žádnou rolu v mojom živinu neograło. Z naší familie nejo nicht na podvěco šel, tož nejsme tam žádné zvízky měli. Vzpomínám se, ano, až jo naš na nás ulicoval, a to jo musel nikak tam zvízku stojaš, až jo on raz byl v Berlínu a jo potom tež šel přes Braniborske Rota, a jo potom kšel až na tu Dobyšarsku zajedl tam ten veliký súb dojš. A to je bylo tak daleko, až on na koncu potom nie došel, zase slik a pojď zase domů jo. A to danas nie byl ten podvěrce tak atraktivný. Za těch kenc tu měli familiu na podvěrcu, to celé hnace bugle, dá se ví.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslufbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Presslufbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
3: Som byl 3 leta starý a s tým ze stajením nic nezviezujom. Obraze ja znajom jano z dokumentárnych filmov. Za ľuži mojeje generácie Múria jo býva nepovalný fakt. Lichota, drogovania nejo davo, ale ja som svoje možnosti veto namakal. Ja som studíroval v Praze.
4: Ja se direktne nedopomínam, dokuláž som to byla přemoda. Ale v 60-tych letach jo byl celý Berlín ešte taká vysebná zóna. To viem se spomneš, dokuláž som raz ako gele sobu ve auše do Berlínia jeva. A to sú museli te dorosčone svoje upokaze pokazaš při zajezdže do mesta. To jo bylo ako při granice. To som se živala tekde ako gele. A pen pysži ve šuli sme teke o tom diskutirovali vo stajaniu Múrie. A gwone argument jo tekte byl vytvandorovanie veľgin dere kvalificirovanoch lúži na 5 jacor.
5: Berlínska Múria jo byla za mňo jano granica, nieco normálnego, dokoláž som s nejú vetros var. No ja, te lúže sú byli popšaujem všetcej rozkojone, dokoláž veni nesú mogali te svejšpne ogledat hyš a togodla nekotare by rád tam něco kúpili, abo raz gledáš, dajo tam něco nového, abo se smakali s drugými svejšpnými, ale ja nesom mewa tam familiu, meja familia jo bydliva v podsečnem tronie.

0: sme z ex-cvojekom sa obžilili na Lipštajnských penedelných demonstráciách. To je už v októberi bylo. Tam sme pen Svitsku zasvišili a volali Wir sind das Volk. Za vieci demokratie, za lichotu minenia a drogovania.
1: Ja, som bola v studiumie, v podstupimie a som šikne vece tam sobu krydnova a tom som tam teke sobu maširovala. Nesom vežova, co pasirujo, popšalem. No a nesom do toho vereva. Za mňa jo byl neco vesednego.
0: A vyzjavenie, vytvorenie tie balinské múrie sme doživili pri televízoru. My sme gledali povesti a to sme pen tak doživili a sme sa vegin živali. Vegin živali a nie sme zošem nepeva raz vežili, co groniš. Ale penicom sú napríklad na tých penieželných demonstráciách v Lipsku prichádali hynakšie ľuže. Ken sú niento volali, wir sind ein Volk. A to je mir z pšaudokronione ako Serska gradu zu sebevo. To svoje, wir sind das Volk, to su voali, a penaras, wir sind ein Volk.
2: Die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen Auftretens von Herrn Gensch und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer Deutschen Demokratischen Republik.
3: Ja, also ja mogu se ešte vegin dere na to spomniš. Ja som doma sežil ten žen a som televíziu gledal. Tokraž na zema je vegin živna bola a skoro kúže žen sú neco nového vozjavili a tam som ja doma bol a som televíziu gledal. Ja som to vižil, tú konferenciu, že si ten Čabovský a to Gronio po mojom zdaši, ja to netváši, alebo také neco. Ja neviem, neco on to predsetoval, ja si vidím. Ja, no, umyslil to, čo ja, no. To som ja sobou krydno. A moja ženská, ja, ona mi bola spozna šichta, tá je ešte živová. A potom som ja s autom tam, ja, a som ja, ne, slúchaj, raz to so...

0: Ich denk dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin, und an die Straße mit der Ecke, wo es so zieht. Ich weiß, zu Hause sitzt in weichen Stühlen. Ich gönn's euch, manchmal abends seid ihr müd, dass ihr am Morgen dann in Ruhe und dem Frieden in euren Tag geht, der von hier kommt, wo es so zieht.
1: Přijdete zajtra jo, i náš veliký syn, ten Tomáš, ten je v Balíně studoval. Ten je už v pastorele lážel, ale tam je Jan, kenš je tam s ním bydlil, jo. Ten je přišel a říká, Tomáš, staj, tam něco jo, tam jsou dneska jednoho zašilili, to je cesta tam a sem. A on je říká, menš, daj, já mě cuhodní, to spáš. A potom je on doch sobou šel a oni jsou potom net od prednoch, jsou nikotára byli, kenš tam do zapada.
2: Ja mam wesebne dożywienie ze sypnieniem murie. Januarie żywiesz naszos tu, żywiesz a wesom żaset som dostał jadnu raznu möznosť na stipendium wot DAAD, to jo Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wenni gasu zachopili gledaš na DDR ako Ukraj, a su usypali stipendia za wiedobnostnikov z DDR. Mej šef jo ten raz groni Leibner, malsnje něco spisajšo a dostanjošo šansu. Ja nesom do toho veriju, ale januar je jo to tak daleko bylo. Potom som cevy cas převršenja pobyl na univerzitoma Göttingenu a Kölnje. Kůže žen som sebe kupil kopicu Zasnikov a se Jano žíval, co se doma čoj.
1: A potom se vodin tam přišli a celé malé auto a přišel, hej, přišel by od trým. A potom jsem na klar. A potom se oni se s nimi celou noc tam pokovo ganjali a všechno pokazali. A zajčas já on zazvonil, v šuli zazvonil, já doma žádný jsem telefon měl, víš tu, od čo já nintra hodno přišel. Já jsem říkal, nejadra, se to glup, kjál.
2: 9. novembra sme sejželi viaco kjarcmie, televízor jo byl zašaltovaný a sme videli, co se stanio Barlinju. Naraz som ja byl ten veliký Ryšar tam ako jadnučký osi v blízkosti. Kúždy jo mě gratuloval, onož ja nic nesom cinil. Také to bylo. Jo, napravdu. Tam ve Rožku je vysa ten televízor a my sme tam pivo, pili a všechno, jo, a naraz, co je tam los, jo, also, čas na věc.
3: A kdy raz jsme pěntiky se s naším trabijom do Pětěconego Barlinja se dojeli na tak poměňony vítaňský penes, begrüßungsgeld, státa BRD za nás pětzajčnach. A ze žínzajčného gledania jo to byl veliký motor za pětzajčnu industriu. A ještě větší motor jo však pen byla ta penesná reforma na 1. juli živěžaset, a se wird die Psisamknenje DDR 10. Oktober.
4: No, to war zajmowy czas. A s naštem mjasece, na koncu leta živiš, a vesem zasad až prijedne či s tiri mjasece leta živiš, zasad su byli napšavdu mjasece lichotnosti. Žeš jen mogao lichotne groniš, což se mislil, a nikakje to bylo dobro začuše, což pak jo se potom při iducih letach zase zebralo. To nejo tak, až su se šikne žicenja spolnili.
3: To sypnenje murje jo přinja svo možnost trogovanja pecevem svieše, to jo bylo vegindirje. Pen som svět opeznava, ale teke toko cuzego suseda, a som ale teke južo do toko trogovava. Som bila dle teke v drugih krajach, tak až jo, to jo obokašenje na kušte pat bylo, a to jo bylo riednje. A te živinske obstojnosti su se vysepne spireda vaním DDR ku BAD zminili ofensívne napríklad. Budešin přes leta jo se ufajnoval a jo vrdoval pšaue bergarské miesto. Ale ja som teke skupiva svojo živo.
5: Die Sicherung des Friedens am 13. August 1961. Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hatten die Werktätigen der DDR die Grundlagen des Aufbaus des Sozialismus geschaffen und waren nun dabei, den sozialistischen Produktionsverhältnissen endgültig zum Siege zu verhelfen.
2: Som to widzeł jako wielką szansę. Za mnie ja to weznamieniło, aż som mogał swoje kontakty na polu fizyki rozszerzać do całego świata. Mimo tego, aż se musi przeszać partaju. Som mogał swoje sliżenia przewiać wet Moskwy a Katowic albo San Francisco, Tokio a Peking. To mnie wiele, wiele dało, aż som mogał namakać przyjaciołów na całym świecie. To żynca zase inaczej ugleda, ja, na każdy pad. Ale w tym czasu, w tych ostatnich 30 latach, ja to wegen dobra szansa była.
3: Subtilnie ja się nieco zmieniło, na przykład ta pozycja DDR-skie, żeńskie, ja się masywnie pyszko żywa. A su myta stawnie jeszcze w wiele nisze za samskie żywo, albo aż se stawizny jano z pytiaconeje perspektywy ulicują, to jo taka subtilna zmiana?
6: Wir sprechen immer, meine Freunde, von der Wiedervereinigung. Sollen wir nicht lieber sagen zur Befreiung des Ostens?
1: Jo, naja, also ja mogu ninta schuzi hisch, dass du am Gschirr se ogledas. Müssen potom net w februari żywe żasec do Bibli stajili. Tam żasz ja maja szota bydliwa. A na ogled byli sme tam. Ja som si wiastili, albo nie su si wiastili. Naja, ale tak ekstravagantne wece teke nie sme tam akali.
3: Abo su wystali same te obstojnosti. Na przykład za Serbo. Den ja majo aż do żyncajšnego pszało kulturnie a kupanskie autonomie. A Serbe są w mniejszynie, w wszakich gremiach, to jo tak wystawo. Tam się nie o nic zmieniło.
7: Also za starych ludzi se myslim, jo byl wielgin rednie, dokulaż te su wetresli w jadnej nimskej, a mejesta jeszcze na przykład te kszewej przecej jano jaden kraj, a tej se wielgin wiaseliwej. Ale politycki musim gronić, to jest jednoczenie, jo był przemalcnie. Dokulaż te pszała, na przykład za te żyńskie, su byli hu w DDR lepsze, ako w petjaconej, a se myslim, za to musimy hyści żyńca żywasz, my wejowamy zase za nasze pszałę.
8: Die Imperialisten wollten die DDR, ein Bollwerk des Friedens, überfallen und die Uhren der Geschichte zurückdrehen.
5: Das durfte niemals geschehen.
8: Der Frieden war in Gefahr.
5: Er musste gerettet werden.
9: Datum 13. August 1961.